0: CSX Equipment Defect Detector. Milepost 628.5. Track 1. No defects. No defects. Total axle 358. End of transmission.
1: 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5. 7.5